0: Sanéo téma rachtach den ag sáiríocht gan ceú leis an ggéalagar agus an tochaí tucht cua féin tar éis na pandéma. I bhithe fithe bhí rá ar iirechttaí idir bhartathe na parlamenta an pacáiste airgadais is móí a bhhaineantas chur a fáil, chun doling le le hiomhairtaí dhéirchéim COVID-19 agus chun gluin nua de chláir de chuid naantas a bhaoinú. D'éirigh leis na feisirí méid nach fachas riamh hena de bhaoinú bhaineantas áil, agus chur de 60 biliún euro i dro chláir thuanta ól EU for Health agus Fís Orpach. Bhí rólmhaí thochtach ag buiséad láidir an aontais ó thaobh tionscnamh thearnamh a bhaoinú, tacúla ganálachtaí agus cóthathú sóisialta chin tú ar fud bhealstáit an aontais. Déan ag abhrainú ar an muiséad fad téarmach le béim ar an Ucrain agus ar neamhspleachas tionscail an aontais a bheith dú. Curug tionscnamh ól an téaráid den Ucrain agus ordáin na technolaíochtaí straitéisecha den Eorp in san áirbh sa bhaiséad. Chumad an Parliament suil ar chistí an aontais, agus chintigh sí gur orimeag na bolstáid sprucanna ar roide agus digitucha agus an smacht reachta. Ó thaobh cearta sóisialta de, fhrid na feisirí ar san pá cóir, tré dhearcacht cánach agus rialacháin na gcuine saothar éigeantais. Tré siag iarrachtaí chun cura gcuine na ceamléireachta agus sciúra airgid le reachtaíocht nua. Agus feib an afrathe ar ráide ag éirí níos prainí de réir a chéile, thug Parliament na Háirpa túsáite de chosint an chóhéil agus don in bhuanahocht. Tugadh beartas ó bhéanacha isteach an astiochtaí carbáine le dú, faoin si fuinneamh in anuaite a spreaga agus cé leagar níos cliise a chothú. Leis an dlí ar ráide a ghlacha go mbeadh an bheitheamh fithe féhéin, tá sé na chospóir ceangailtucht don aontas a bheith éráid nóduch fé fithe chuige, agus astiochtaí gás ceapatasa le dú chuige chuig fáin géidir a leiad fé fithe trucha. Ina haanta san, ghlach an Parliament rialacha níos déine fé chailiocht an éir, agus ceanglais nua chun drabhíle ó facháistíocht agus astiochtaí tionsclíocha a le dú an san aontas. Tugadh túsáide duineistú a technolaíochtaí glanna agus a tionscnamh a bhain leis an ngéalagar ceorclach, mar réon le bearta chun an DRI siú a chóireach agus chun toltas an bhuanaithe a chur chun cín. Sa réimse digitach chuirg béim ar thábháiltacht agus a miachas a chin tú. Tugadh isteach rialacháin lena gasnítar príomhhaidechas sonraí, lena gaithítar an chibrelandáil agus nuálaíochta technolaíochtaí digitacha, ag leagann síos bunthra do géalagar digitach a meid bara fé. Déileg an Parliament intlucht thearga eiticiúil, níos mó chuntasachta dáirdáin ar líne, agus cosan sonraí níos láidre. Tré tionscnamh ól an gníomh am thairbhísí digitacha agus an gníomh am margaí digitacha, leagadh síos caidáin le haig amíocht chóir agus cearta úsáidóirí. Cuireadh beartas cibrelandála níos láidre agus spás Orpach sonraí sláinte ar bun chomá. Chuir an Parliament cearta agus cosan tábhailtóirí i gcríoláir na hoibre ar an aistrú glas agus ar an aistrú digitach. Cuireadh beartas a bhaim chun tábhailtóirí a chuachtú, chun cleachtas tábhailtas in bhuanaithe chur chun cín, agus chun litreacht digitach a dheosú, chun i cintú go mbainigh gachéine in san aontas tarifa as an dul chun cín san. Bhí an taontas sláinte Orpach ar na tosaíochtaí a bhí ag an Parliament sa naoú téarma reachtach. Tá sé mar aim leis cóiris cuairim sláinte agus ollamhachta le géirchéimne an airtú. Dé na géireachtaí chun cóirdú an airtú, reachtain ar vacsíní a dheangnú agus bunagar cuairim sláinte a dheosú ar fud bhealstáit an aontais. Déan ag mianú an chláir EU for Health a bhéadú féithraí chun bunagar sláinte poiblí agus cumis freagartha ar géirchéimne an airtú. Cruthaíodh fochuiste buan am láin de phoiblí le haig cóir dúnias fear, agus tionscnamh ól an chóirtamí chumis Orpach, ar bheith as aim dóibh reachtain ar chuairim sláinte agus cuimseocht a dheosú. Bhí has fós atóir túsáite de rúchláin imirce agus tearman. D'oibrigh Parliament na Háirpa i dro achorú cuimseoch ar chóras imirce agus tearman an aontais, chun beartas imirce chofarma agus chéanach tuaile a chruthú, chun dlúfáirtíocht a chin tú a meas na mbailstáit, agus chun prúnsabail chearta an duine a chuimh nó. Leis an bacáiste imirce agus tearman tugadh isteach a chóirithe cuimseocha chun nósna imeachta a chuí chóirú, cearta déanana na nimirchoch a chosint, agus aigehuairt ar bhunchúisna na himirce. Dí riag na hiireachtaí ar chonairí imirce dleacha, díine nó a thagcha chóthathú sa lucht saothair, agus muirseach de dhéanamh ar an gníomhreacht Orpach am an gáir de teorann agus cósta, lena gin títar chur chuig a cofar me le sláandáil teorann agus ábhar im ní chéanúla. Agus go leor tanna scéomh fola tuaile táilúint, Léirigh Parliament na Hárpa dlú fortíocht leis an Ucráin. Cháin an Parliament cog a fóach na Rúise, chuir sí smacht fan í a bhaim agus chuir sí cáir réan óil ar fáil. Díir na feisirí go gurfaí tús leis an gabalíocht chun an Ucráin a thuirt isteach an san aontas agus go neathnófaí cuireann na cogaigh na Rúise, agus thaciadú le mionanta déan lethacha agus ceannasacht na Ucráine. Tugadh taciocht tailáireachta agus réan óil don Ucráin, rud a léirigh dúfracht an aonta se lena síochána na chósaíochta agus ceannasacht a chósan a ríist. Nátíag ráil domhanda an aontas trí thionscnamh lena gortar an cóiríd náisiúnta agus ceart an duine chun cín. Bhí seasamh le luachana den lathacha agus ceart a bunúsacha fós na bhuntlach do bhisin an aontas. Déan agéireachtaí chun institiúidí den lathacha in Aertú, an smachtreachta a chosaint, agus ceart a gachéine tá na gcónaí in san aontas a chosaint, agus é mar aim leis sin únrachas agus a léimnacht chéan an leathas na Háirpa a chin tú. Chuig an Parliament in leic le héile bheith a chóirithe toghain agus institúideacha, chun tréhearcacht, cúntasacht agus rialachas déan leathach leis ag den aontas a Eosú. Cuirigh tugraí araig chun próiseas cintóireachta a chuí chórú, rann fáirtíocht na saoránach a bhéadú, agus muinín an institúidí an aontas a chothú. Is léir, fiú agus an taontas a dul an leic le dúshláin nach fachas le héad riamh Riversa, gúil dulchan cín suntasach déanta a dro áireamh níos cliise, níos digití agus níos aléimní. Tré húsáite a thuirt an téarnamhach na mío, de ghníomhúir san na héráide, agus de lóchana déan lethacha, tá an taontas réig le dul an leic le castachtaí na todhchaí. Sí Parliament na Hárpa chuir an podcréil asáid de láthair. Is féad leat éisteacht le tuile podcréaltaí ar Europarl Radio.
1: Βρίσκεται παντού, στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Για τι πράγμα μιλάμε? Μα για το ραδιόφωνο φυσικά. Στις 13 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Ας γνωρίσουμε καλύτερα αυτό το έμπιστο μέσο ενημέρωσης, χάρη στο οποίο σώθηκε κάποτε ο πύργος του Άιφελ από την καταστροφή. Μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες του 19ου αιώνα οδήγησαν στη γέννηση του ραδιοφώνου. Η εφεύρεση του τηλέγραφου από τον Αμερικανό Σάμιουελ Μόρς, η ανακάλυψη των ραδιοκυμάτων από τον Γερμανό φυσικό Χάινριχ Ρούντολφ Χέρτζ και τελικά η πρώτη εκπομπή σημάτων ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γαλλία το 1899 από τον Ιταλό εφευρέτη Γουλιέλμο Μαρκόνι. Στη Γαλλία, η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή έγινε από τον σταθμό του πύργου του Άιφελ τον Δεκέμβριο του 1921 με τη μετάδοση μιας συναυλίας. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο πύργος του Άιφελ είχε φτάσει ένα βήμα πριν την καταστροφή. Σοβαρά! Ο πύργος είχε εγγενιαστεί το 1889 και αποτέλεσε κομμάτι της Παγκόσμιας Έκθεσης του Παρισιού εκείνης της χρονιάς. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αποσυναρμολογούνταν 20 χρόνια αργότερα. Τι τον έσωσε? Το γεγονός ότι στο μεταξύ ξεκίνησε να λειτουργεί ως γιγάντια κεραία ραδιοφώνου. Και όχι μόνο τον έσωσε, αλλά τον βοήθησε να ψηλώσει κι άλλο και να φτάσει σε ύψος τα 324 μέτρα, χάρη στην προσθήκη κεραίων ύψους 12 μέτρων. Ας επιστρέψουμε όμως στη σύντομη ιστορία του ραδιοφώνου. Κάποιοι μπορεί να θυμούνται τις τεράστιες συσκευές ραδιοφώνου που κοσμούσαν το σπίτι των παππούδων τους. Τα τρανζίστορ κάνουν την εμφάνισή τους αργότερα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ραδιοφώνο μπορεί επιτέλους να ακούγεται παντού. Οι δεκαετίες του 80 και του 90 σηματοδοτούν τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Τα FM δίνουν σταδιακά τη θέση τους στην ψηφιακή και τη δορυφορική μετάδοση του σήματος. Τη δεκαετία του 2000 εμφανίζονται τα podcast και το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο κατάφερε λοιπόν να εξελιχθεί και να παραμείνει επίκαιρο μέχρι τις μέρες μας. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ανάδειξη κάθε πτυχής της ανθρώπινης δημιουργικότητας και την προώθηση της πολυμορφίας. Συνιστά επίσης βήμα δημοκρατικού διαλόγου. Παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα ενημέρωσης στον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αρχίσει να παράγει τις δικές του ραδιοφωνικές εκπομπές. Μπορείτε να τις ακούσετε και να βρείτε επιπλέον περιεχόμενο στον ιστότοπο Europarl Audio.
2: Forestil dig, at du står i et bageri i Paris og køber en croissant til 1,5 euro. Senere hopper du på et tog til Bruxelles for 90 euro for at nyde en autentisk belgisk vaffel til 10 euro. På intet tidspunkt har du været nødt til at tjekke valutakursen eller veksle penge. I dag føles det helt naturligt. Men for 30 år siden var det en helt anden historie. Dengang skulle man skifte valuta, hver gang man krydsede grænserne mellem EU-landene, og valutakurserne kunne svinge op og ned. Det var en fast del af at rejse i Europa, men det har ændret sig, blandt andet takket være euroen, en fælles valuta, der har gjort rejser, shopping og betalinger nemmere på tværs af 21 lande. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta vil vi se nærmere på, hvordan euroen blev en hjørnesten i den europæiske integration, og hvad den betyder for borgere og virksomheder den dag i dag. Euroen er mere end bare en valuta. Den er et af de tydeligste symboler på europæisk integration og en hjørnesten i EU's økonomiske projekt. I dag bruges den dagligt af mere end 350 millioner mennesker rundt omkring i Europa. Men hvordan fungerer euroområdet? Hvad skulle der til, før landene kunne indføre euroen, og hvilken rolle har Europaparlamentet spillet i forbindelse med indførelsen af den? Ideen om euroen begyndte at tage form i slutningen af 1960'erne. Men det var først med Maastricht-traktaten i 1992, at ideen for alvor blev gjort til virkelighed. I traktaten blev der stillet strenge krav til de lande, der ønskede at indføre euroen. Det vi i dag kalder konvergenskriterierne. Der var i alt 4 kriterier, som landene skulle leve op til. Priserne skulle være stabile, budgettering skulle være ansvarlig, rentesatserne skulle være forudsigelige, og valutaen skulle være stabil. Kort sagt skulle landene bevise, at deres økonomi var klar. I 1999 blev euroen officielt lanceret, men kun til elektroniske betalinger og overførsler. 3 år senere, den 1. januar 2002, blev eurosedler og mønter sat i omløb og erstattede nationale valutaer i 12 lande. Det var en af de største valutaændringer i historien. Mere end 15 milliarder sedler og 52 milliarder mønter blev taget i brug i disse lande. I dag består euroområdet af 21 EU-lande, der har indført euroen som deres officielle valuta. 5 EU-lande, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige, har endnu ikke indført den, selvom de er juridisk forpligtet til at gøre det, når de opfylder kriterierne. I Danmark bruger vi heller ikke euroen. Men i modsætning til de 5 andre EU-lande fik vi i 1992 forhandlet en særlig aftale på plads, der gør, at vi kan fravælge euroen og beholde vores danske krone. Euroen er ikke kun en officiel valuta i de fleste EU-lande, det er den også i Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaten, Montenegro og Kosovo. Det viser, hvor nyttig og vigtig euroen er, selv uden for EU. En fælles valuta betyder også et fælles ansvar. Når lande bruger de samme penge, skal de koordinere de økonomiske politikker nøje for at sikre stabilitet og få mest muligt ud af den fælles valuta. Denne koordinering sker gennem eurogruppen. Her mødes finansministrene fra landene i euroområdet regelmæssigt for at drøfte de økonomiske udfordringer, vækstplaner og budgetpolitikker. Overgangen til euroen handlede ikke kun om at trykke nye sedler. Det var også et stort juridisk og økonomisk projekt. For at sikre en gnidningsløs overgang blev der fastsat en række regler i form af 2 EU-forordninger. De sørger for, at realkreditlån, ansættelseskontrakter og opsparing forbliver uændret, og at gamle valutaer omregnes til euroen på en gennemsigtig og retfærdig måde. I korte træk kan man derfor sige, at juridisk kontinuitet og økonomisk retfærdighed var garanteret fra dag 1. Euroen fjernede også vekselgebyr og usikkerhed for virksomheder, der opererer i hele euroområdet. Det har gjort handel og investeringer på tværs af grænserne enklere og mere forudsigelige og skabt mere prisgennemsigtighed. I hjertet af euroområdet har vi den europæiske centralbank, som er placeret i Frankfurt. Sammen med de nationale centralbanker i landene i euroområdet udgør den det, vi kalder eurosystemet. Den europæiske centralbanks vigtigste opgaver er at holde priserne stabile, udvikle pengepolitikken i euroområdet og sikre, at det finansielle system fungerer gnidningsløst. Centralbankens uafhængighed af politisk indflydelse sikrer troværdighed, og dette er en af hovedårsagerne til, at der er stor tillid til euroen både i og uden for Europa. Europaparlamentet har også spillet en vigtig rolle i forbindelse med euroen. Parlamentet er med til at udforme de love, der danner grundlag for euroen. Det fører tilsyn med den økonomiske styring og holder den europæiske centralbank og andre EU-institutioner ansvarlige. Derudover repræsenterer parlamentet borgerne. Det sørger for, at borgerne bliver hørt i debatter om spørgsmål om finansiel stabilitet, forbrugerbeskyttelse og økonomiske reformer. Mange er overbeviste om, at euroen har gjort alting dyrere. Det er også rigtigt, at prisen på nogle ting er steget efter skiftet. Men når vi ser på de officielle inflationsdata for hele økonomien, ser det noget anderledes ud. Undersøgelser foretaget af uafhængige forskere viser, at indførelsen af eurosedler og mønter kun forårsagede en lille stigning i inflationen, der anslås til at udgøre få tiendedele af et procentpoint. Fordi den lille stigning blandt andet ramte priserne på de varer, der ofte bliver købt, lagde folk ekstra mærke til det. Men de samlede leveomkostninger steg ikke alene på grund af euroen. Det er andre faktorer, såsom lønninger, energipriser og generelle økonomiske forhold, der har haft en meget større indflydelse på, hvordan priserne har ændret sig over tid. Ligesom udfordringer har styrket Europa, har de også styrket euroen. Efter finanskrisen i 2008 og gældskrisen i euroområdet blev der nemlig skabt nye værktøjer for at beskytte området og styrke dets finansielle styring. Et af disse nye værktøjer var den europæiske stabilitetsmekanisme. Erfaringerne fra disse kriser var med til at gøre den fælles valuta mere modstandsdygtig og stabil. Euroen vil kun fortsætte med at udvikle sig. Den europæiske centralbank har blandt andet et mål om at lancere en digital euro omkring 2029. Den er ikke tænkt som en erstatning for kontanter, men som et supplement for at gøre euroen klar til den digitale tidsalder. Udviklingen af euroen vil ske i samarbejde med alle EU-institutioner herunder parlamentet for at sikre gennemsigtighed, sikkerhed og tillid. Fra en fælles valuta til et fælles ansvar. Den dag i dag er euroen fortsat kernen i det europæiske projekt, der bygger på tillid, samarbejde og den konstante indsats for at tilpasse sig en verden i forandring. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
3: În Parlamentul European există o funcție al cărei nume poate să ne pară învechit, cea de chestor. Numele nu vă spune nimic, este normal, fiindcă nu vorbim prea des despre rolul chestorilor, chiar dacă el este esențial pentru buna funcționare a Parlamentului European. Chestorii, 5 la număr, fac parte din Biroul Parlamentului, organ de conducere căruia i-am dedicat un alt episod din această serie de podcasturi. Ei formează împreună Colegiul Chestorilor și se reunesc în medie o dată pe lună la ședințele plenare. Colegiul Chestorilor este organul Parlamentului European responsabil pentru chestiunile administrative și financiare care îi afectează direct pe membrii Parlamentului și condițiile lor de muncă. De exemplu, el se ocupă de serviciul medical, de transport, de amenajarea birourilor, de stagiari și chiar de cursurile de limbă. Pe scurt, se ocupă de tot ceea ce îi privește direct pe eurodeputați, așa cum a explicat în mai 2024, la ziua porților deschise ale Parlamentului European, Anne Sander, fost prim chestor.
4: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper.
3: Practic, suntem 5 persoane alese ca să ne ocupăm de funcționarea internă a Parlamentului European. Aceasta înseamnă că ne ocupăm de regulile de acces, regulile de funcționare, serviciul de catering, drepturile financiare ale deputaților. Dar rolul nostru nu ține doar de funcționarea internă a Parlamentului, ci suntem și un fel de sindicat al deputaților. Noi îi reprezentăm. Când ceva nu este în regulă în această instituție, deputații se adresează chestorilor. Încercăm să le facilităm relațiile cu administrația, de exemplu.
4: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
3: Parlamentul European își alege chestorii după ce își alege președintele și pe cei 14 vicepreședinți. Chestorii sunt aleși prin vot secret în 3 tururi. Pentru primele 2 tururi este necesară majoritatea absolută a voturilor exprimate, în timp ce pentru ultimul tur este suficientă majoritatea simplă. Majoritatea absolută înseamnă jumătate din voturile exprimate plus 1. Majoritatea simplă sau relativă înseamnă pur și simplu cel mai mare număr de voturi obținut de un candidat în comparație cu ceilalți. Dar cum se ajunge în această poziție? Ei bine, candidații pentru această funcție pot fi propuși fie de grupurile politice, fie de cel puțin 40 de deputați. Mandatul chestorilor este de 2 ani și jumătate, ca și în cazul președintelui Parlamentului. Chestorii au rol consultativ în cadrul biroului, ceea ce înseamnă că asistă membrii biroului, dar nu pot lua parte la vot. Ei pot prezenta propuneri de modificare sau de rescriere a textelor privind toate normele adoptate de birou. La rândul lor, toți deputații pot adresa întrebări despre activitățile chestorilor. Dacă doriți să aflați mai multe despre membrii Colegiului Chestorilor, găsiți lista și atribuțiile fiecăruia dintre ei pe site-ul Parlamentului European. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
5: Comme la plupart des Européens, vous allez probablement sur Internet tous les jours pour discuter avec vos amis, jouer à des jeux, faire des achats, travailler ou étudier. Mais attention, si le monde numérique offre des possibilités quasi illimitées, il a aussi son côté obscur. La cybercriminalité ne connaît pas de frontières et les cyberattaques peuvent prendre les formes les plus diverses. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux cyberattaques et à la cybersécurité. Les cyberattaques constituent une des formes de criminalité dont la croissance est la plus rapide au monde. Elles ne cessent de se développer en termes d'échelle et de coûts et sont toujours plus élaborées. Selon une enquête d'Eurostat de 2020, malgré une prise de conscience croissante de la cybercriminalité, les Européens ont de moins en moins confiance dans leur capacité à assurer leur sécurité en ligne. Seules 6 personnes interrogées sur 10 déclarent avoir l'impression de savoir se protéger contre les cyberattaques, alors qu'elles étaient 7 sur 10 en 2017. Les internautes s'inquiètent de l'utilisation abusive de leurs données à caractère personnel, de la fraude, de l'usurpation d'identité et des attaques par logiciel rançonneur qui obligent la victime à payer si elle veut récupérer l'accès à ses propres données. Les criminels du net utilisent différentes techniques, comme les attaques par hameçonnage pour voler les données relatives aux cartes de crédit ou de débit et effectuer des transactions bancaires ou des achats en ligne sans l'autorisation de leurs propriétaires légitimes. La grande majorité d'entre nous avons déjà reçu des courriels frauduleux ou des appels téléphoniques demandant des informations personnelles. Et le risque d'être victime d'un logiciel rançonneur ou de voir son accès aux réseaux sociaux ou sa boîte mail piratée est bien réel. Il n'est donc pas étonnant que ces risques dissuadent les gens d'utiliser les services en ligne. Si la cybercriminalité inquiète les utilisateurs, ceux-ci seront moins enclins à effectuer des achats en ligne. Les citoyens ne sont pas les seules cibles. Des entreprises, voire des pays entiers, ont également été visés. La première cyberattaque connue contre un pays a touché l'Estonie en avril 2007. Elle avait pris pour cible les services en ligne des banques, des médias et d'organes gouvernementaux qui ont été interrompus pendant plusieurs semaines. Depuis lors, de nombreux autres pays ont malheureusement été victimes de cyberattaques. Vous vous rappelez peut-être du logiciel rançonneur WannaCry. En mai 2017, cette attaque d'une ampleur sans précédent avait infecté quelque 300 000 systèmes dans plus de 150 pays. Alors, que fait l'Union européenne pour contrer ces cyberattaques? Elle joue un rôle actif pour protéger les Européens en ligne. Le premier texte législatif à l'échelle de l'Union sur la cybersécurité a été adopté en 2013. D'autres initiatives législatives liées à la cybersécurité ont été lancées depuis 2017 et nous continuons à avancer dans ce domaine. Une des 6 priorités fixées par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour définir le programme de travail de la Commission sous sa présidence et d'adapter l'Europe à l'ère numérique. La présidente a exposé son objectif dans ce domaine dans les orientations politiques de la Commission. Je souhaite que l'Europe se montre plus ambitieuse en saisissant les possibilités offertes par l'ère du numérique au sein d'un cadre garant de la sécurité et de l'éthique. En 2020, la Commission a publié la nouvelle stratégie de cybersécurité de l'Union. Celle-ci vise à préserver un Internet mondial et ouvert en améliorant les outils et les ressources pour garantir la sécurité et protéger les valeurs de l'Union. En résumé, cette nouvelle stratégie introduit des règles révisées sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Elle renforce l'action préventive contre les cyberattaques et facilite la coopération entre les pays de l'Union et les partenaires internationaux afin qu'ils puissent mieux réagir aux cyberattaques de grande envergure. Pour y arriver, l'Union européenne investira dans la recherche, l'innovation et le déploiement dans le domaine de la cybersécurité. Lors de la présentation de cette stratégie, Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur, a déclaré « Investir dans la cybersécurité, c'est investir dans un avenir sain pour nos environnements en ligne et dans notre autonomie stratégique. Dans le monde d'aujourd'hui, nous devons veiller de plus en plus à notre sécurité, notamment en ligne. Quand nous sortons de chez nous, nous ne laissons pas les fenêtres et la porte d'entrée grande ouverte. En revanche, la plupart d'entre nous ne faisons pas preuve de la même vigilance avec nos appareils électroniques que nous laissons exposés aux cyberattaques ou aux vols de données. Vos données personnelles sont précieuses et c'est vous qui en êtes le meilleur gardien. En agissant à votre niveau, vous aiderez l'Union européenne à assurer votre cybersécurité à plus grande échelle. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
6: Krepitev evropskega povezovanja, spodbujanje ljudi k udeležbi na volitvah in reševanje lokalnih izzivov so nekatere od prednostnih nalog evropske politike. O njih veliko slišimo. A v resničnem življenju se lahko te teme zdijo oddaljene in neoprijemljive, zlasti za mlade. Evropska komisija se želi približati mladim, zato je nekdanjo Evropsko prostovoljsko službo preoblikovala v obsežnejši sistem, v Evropsko solidarnostno enoto. Gre za program namenjen vključevanju mladih v oblikovanje prihodnosti v Evrope. Njegovi glavni trije cilji so vključevanje, povezovanje in opolnomočenje mladih. Nekdanja poslanka Evropskega parlamenta Mihaela Šojdrova je pojasnila, kako ta pobuda mladim pomaga, da postanejo aktivni državljani. Glavni cilj programa je spodbuditi vključevanje mladih in organizacij v solidarnostne dejavnosti, zlasti prostovoljstvo. Udeleženci imajo priložnost, da pridobijo izkušnje v prostovoljstvu in postanejo aktivni državljani. To pa še ni vse. Evropska solidarnostna enota zdaj vključuje povsem novo področje – humanitarno pomoč. To pomeni, da ste lahko prostovoljci tako v Evropski uniji kot drugje po svetu in sicer kot del vse širše svetovne mreže. Po mnenju nekdanjega Evropskega komisarja za mlade, kulturo in šport Tiborja Novročiča je to velik korak naprej.
7: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries,
6: v času vse večjih nesoglasij in kulturnih razlik med državami ter celo skupnostmi je to pomembneje kot kdajkoli prej. V tem obdobju želimo utrditi in nadgraditi, kar že imamo. Pomembna novost pa je možnost prostovoljstva v okviru operacij humanitarne pomoči. To bi lahko bil začetek svetovne prostovoljske skupnosti. Kaj pa to pomeni za vas? Če ste stari od 18 do 30 let, se lahko prijavite in sodelujete v projektih v več kot 60 državah in območjih. Projekti so razvrščeni glede na državo, temo in datum začetka. Vse informacije najdete na Evropskem mladinskem portalu. Če ne veste, kje bi začeli, je na voljo celo kviz, ki vam bo pomagal ugotoviti, katere dejavnosti bi bile za vas najprimernejše. Prijavite se lahko na tri glavne vrste projektov – prostovoljne dejavnosti, solidarnostne projekte in prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči. Na novo področje projektov za humanitarno pomoč se lahko prijavijo prostovoljci stari do 35 let. Za vse projekte so objavljene tudi informacije o začetku in trajanju projekta ter roku za prijavo. Našli boste tudi pogoje za prijavo ter podatke o zahtevanih veščinah in naravi dela. Prijavi morate običajno predložiti življenjepis, v katerem lahko poleg izkušenj navedete tudi hobije in skupinske dejavnosti in motivacijsko pismo, v katerem pojasnjujete, zakaj želite sodelovati pri projektu. Koordinatorka projektov Evropske solidarnostne enote Elena Degan je v pomenu neformalnega učenja dejala. Še zlasti pomembno je motivacijsko pismo. Gre za prostovoljstvo, zato ne potrebujete veliko delovnih izkušenj. Kar šteje je vaša motivacija za sodelovanje pri dejavnostih na evropski ravni. Hobiji, izkušnje v skupinskih dejavnostih in osebni interesi so pogosto pomembnejši od preteklih delovnih izkušenj.
8: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
6: Če boste po oddaji prijave v ožjem izboru, bo organizacija stopila v stik z vami. Naslednji korak je razgovor, v katerem boste izvedeli vse podrobnosti o projektu, kot so delovni pogoji, dokumentacija, povračilo potnih stroškov, vizumi in nastanitev. Ko se dogovorite o vseh podrobnostih in podate soglasje, se vaše sodelovanje uradno začne. Pri tem vas podpira tako imenovana varnostna mreža za prostovoljce. Sestavljajo jo organizacije in posamezniki, ki prostovoljce podpirajo v celotnem procesu. Podporna mreža vključuje matično organizacijo v domači državi, ki vam pomaga pri pripravah, organizira usposabljanje in potrdi projekt. Gostiteljsko organizacijo, ki vas bo sprejela ter poskrbela za nastanitev, hrano, žepnino in povračilo potnih stroškov. Lokalnega mentorja, ki vam bo pomagal pri vključevanju v novo kulturo in spoprijemanju z izzivi. In nacionalno agencijo, ki nadzira izvajanje projektov ter skrbi za izpolnjevanje standardov Evropske solidarnostne enote. Kot vidite, ne boste sami. Prostovoljci običajno delajo od 30 do 38 ur na teden. Evropska solidarnostna enota pa ni namenjena zgolj delu, temveč gre za pravo življenjsko izkušnjo. Sodelovanje v projektu Evropske solidarnostne enote pomeni, da ste popolnoma vpeti v življenje in kulturo države gostiteljice. Seznanite se z lokalnimi in evropskimi vrednotami. Kaj pa, če potrebujete pomoč pri učenju jezika države gostiteljice? Brez skrbi, dobili boste dostop do spletne jezikovne podpore in brezplačnih tečajev v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Da bi se lažje prilagodili novemu okolju in od te izkušnje odnesli kar največ, program vključuje tudi usmerjanje in podporo v dveh ključnih trenutkih. Ob prihodu vam bo na voljo začetno usposabljanje, sredi projekta pa boste podali vmesno oceno. Na začetnem usposabljanju boste spoznali druge prostovoljce, zgradili podporno mrežo in pridobili nasvete za lažjo prilagoditev novemu življenju. Umestna ocena pa je priložnost, da razmislite o svojem delu, delite svoje izkušnje in načrtujete naslednje korake. To vam bo pomagalo pri osebnem razvoju in pri delu. Za nekatere prostovoljce pa je čas, ki ga preživijo v Evropski solidarnostni enoti, šele začetek. Eden od njih je Adrian Kobo, ki pravi, da ga je ta izkušnja privedla do prakse v Evropskem parlamentu.
9: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
6: Vsak ima svoj razlog, da postane prostovoljec. Ne glede na to, ali gre za prijavo na prihodnji prostovoljski projekt, pridobitev štipendije za doktorski študij ali za leto premora, da si izbistrite misli, vam Evropska solidarnostna enota omogoča, da se v času projekta počutite izpolnjene. Zlasti pa je pomembno, da boste ne glede na pot, ki jo želite obrati po projektu, spoznali ljudi ter pridobili informacije in stike, ki jih boste potrebovali v prihodnosti. Menim, da je to priložnost za odkrivanje novih okolij in krajev, navezovanje stikov, pridobivanje novih pogledov in razširitev obzorja, kar se mi zdi najpomembneje.
9: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
6: Evropska solidarnostna enota je več kot le postavka v življenjepisu. Za Carmen Sanz, ki je bila prostovoljka na Hrvaškem, je izkušnja pomenila osebnostno rast.
10: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, no?
6: To je bilo zame zlasti globoko notranje potovanje. Raziskala sem svoje poklicno področje, hkrati pa ugotovila, da nekatere stvari resnično rada počnem. Zelo sem se na primer bala govorjenja v javnosti, zdaj pa v tem uživam. Strah pred javnim nastopanjem sem popolnoma premagala. Če sem bila zmožna hrvaške najstnike učiti špansko, potem me v življenju ne more ostaviti prav nič. Osebnostno sem močno zrasla in postala veliko bolj samozavestna. Resnično verjamem, da je nujno treba stopiti iz območja udobja in se preizkusiti v tujini. Evropska solidarnostna enota je več kot le projekt ali politika. Gre za vašo zgodbo, vaš razvoj in vaše mesto v Evropi. Za več informacij obiščite spletno mesto Evropske solidarnostne enote in se podajte na svojo naslednjo veliko pustolovščino. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa rādio Europarl Radio.
1: Sokan az uniós jogalkotás hallatán, főleg nagyobb ívű dolgokra, például a közös agrárpolitikára, az unió költségvetésére, vagy az európai zöld megállapodásra gondolnak. Pedig a legtöbb uniós jogszabály sokkal közvetlenebbül a városok és a régiók szintjén hat az emberek mindennapi életére. A Régiók Európai Bizottsága pontosan azért jött létre, hogy az uniós döntéshozatalban a városok és a régiók érdekeit képviselje.
2: A Régiók Bizottsága az uniós intézmények tanácsadó szerve. A városok és régiók szükségleteinek és elvárásainak ismeretében azon fáradozik, hogy olyan uniós jogszabályok szülessenek, amelyek igazodnak a helyi viszonyokhoz. Az európai zöld megállapodással kapcsolatban például az Európai Bizottsággal közösen adott ki kézikönyvet, hogy iránymutatással szolgáljon a helyi és regionális önkormányzatok számára. Az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament köteles konzultálni a régiók bizottságával a helyi és regionális önkormányzatokat érintő minden jogszabályról. Ha ezt elmulasztják, akkor a régiók bizottsága intézményes jogainak védelme érdekében az Európai Unió bíróságához fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben a bíróságról és munkájáról szeretne többet megtudni, hallgassa meg sorozatunknak az Európai Unió Bírósága című epizódját. Ezen kívül a régiók bizottsága bármely témában véleményt nyilváníthat, ha úgy ítéli, hogy valamely jogszabályjavaslat szembe megy a helyi vagy regionális érdekekkel.
1: A régiók bizottságát a Maastrichti szerződés hozta létre 1992-ben azzal a céllal, hogy képviseletet adjon az uniós régiók politikusainak, és hidat képezzen az EU lakosai és az uniós intézmények között. A bizottság első ülésére 1994-ben került sor Brüsszelben. A tagokat eredetileg 4 évre nevezték ki az uniós tagországok. A bizottság összetétele időközben a nizzai szerződéssel megváltozott. A tagok megbizatása immár 5 évre szól, és a korábbiakhoz képest ma már követelmény, hogy valamely regionális vagy helyi önkormányzat választott képviselői legyenek.
2: A régiók bizottságának 329 tagja van, akik plenáris üléseken tanácskoznak. Az unió több mint 92 ezer települését és 240 régióját képviselik. Az uniós tagországok a régiók bizottságában az Európai Parlamenthez hasonlóan népességük arányában képviseltetik magukat. Minél nagyobb egy adott ország, annál több képviselői hellyel rendelkezik. Ebből adódóan például Németország, Franciaország és Olaszország rendelkezik a legtöbb képviselővel, mégpedig mindhármuk 24-gyel. Máltának, a legkisebb uniós országnak 5, Ciprusnak és Luxemburgnak pedig 6-6 képviselője van. A helyek ilyetén elosztása biztosítja, hogy a nagyobb országoknak ne legyen túl nagy a súlyuk a bizottságban, mégis figyelembe legyen véve népességük nagysága.
1: Az Európai Parlamenthez hasonlóan a képviselők itt is politikai csoportokba tömörülnek. Az elnököt és az első alelnököt a képviselők választják meg maguk közül 2,5 éves időtartamra. Ezek a szakbizottságokkal együttműködve véleményeket, jelentéseket és állásfoglalásokat fogalmaznak meg, amelyekről aztán az egész intézmény a plenáris ülésein szavaz.
2: A régiók bizottsága azonban nem csak politikai tevékenységet folytat. Egyik fontos célkitűzése a regionális, a helyi és az egyéni szintű részvétel ösztönzése. Felméréseiben, konzultációiban és rendezvényein regionális és helyi hatóságok, szövetségek, nem kormányzati szervezetek, szakértők, tudományos szakemberek és civil társadalmi szereplők is részt vehetnek. Az egyik ilyen rendezvény a Régiók és Városok Európai Hete. A minden év októberében Brüsszelben tartott 4 napos tanácskozáson politikusok, szakértők, valamint vállalkozások, pénzügyi intézmények, helyi és európai szakmai szövetségek képviselői találkoznak egymással. 1000-nél is több felszólalás hangzik el ilyenkor az unió helyi és regionális politikájával kapcsolatban.
1: A régiók bizottsága ítéli oda az Európai Vállalkozói Régiódíjat. Az elismeréssel, amelyre minden politikai szintű hatáskörrel bíró területi egység pályázhat, a kiemelkedő és innovatív vállalkozáspolitikai stratégiákat díjazza az intézmény. A győztesek az adott évre megkapják az Európai Vállalkozói Régió címet. A díjat 2025-ben a spanyolországi Galícia Autonóm Közösség, a horvátországi Krapina Zagorje megye és a lengyelországi Mazóvia Vajdaság kapta. A Régiók Bizottsága a fiatal politikusokat is támogatja, és testre szabott képzést biztosít számukra. Fiatal vezetőket hív meg plenáris üléseire és rendezvényeire, például a Régiók és Városok Európai Csúcs találkozójára, ahol polgármesterekkel, regionális vezetőkkel és európai parlamenti képviselőkkel találkozhatnak.
2: A Régiók Bizottsága a közösségeikkel szoros kapcsolatot ápoló helyi és regionális önkormányzatok hangját felerősítve hidat képez az uniós intézmények és a polgárok között. Bár Brüsszel és Strasbourg sokunk számára távolinak tűnhet, a Régiók Bizottsága közelebb hozza őket otthonunkhoz.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készített.
3: Opilující hmyz, jako jsou včely, motýly a brouci, hraje v našem ekosystému zásadní úlohu. Ohrožuje ho ale změna klimatu, ztráta přírodních stanovišť, škůdci a intenzivní pěstování monokultur. Proto dochází k dramatickému úbytku volně žijících i chovaných druhů opylovačů, a to navzdory jejich zásadnímu významu pro náš život i pro přírodu. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto dílu se soustředíme na to, co Unie dělá na ochranu těchto malých stvoření. Celosvětově na opylování živočichy závisí úplně nebo částečně téměř 90% kvetoucích rostlin ve volné přírodě, více než 75% potravinářských plodin a 35% plodin pěstovaných na zemědělské půdě. Opylovači se nejen přímo podílejí na potravinovém zabezpečení, ale jsou i klíčem k zachování biologické rozmanitosti. Dalo by se i říci, že 15 miliard eur, které ročně vygeneruje zemědělská produkce v Unii, můžeme připsat přímo jim. Opylovači hrají zásadní úlohu při reprodukci kvetoucích rostlin. Při opylování se pyl přenáší ze samčích na samičí části rostlin. K opylování může docházet mnoha způsoby, například pyl přenáší vítr nebo voda. Opylování za účasti živočichů je ale nejúčinnější a nejvýznamnější. Opylovačů existují různé druhy. Těmi hlavními je hmyz, jako jsou včely, motýly a pestřenky. Opylovat mohou ale i ptáci či netopíři. Ze všech nejdůležitější jsou ale včely, kterých existuje 25 až 30 tisíc různých druhů. Klíčovou úlohu ze sociálního, hospodářského a ekologického hlediska uznala i organizace OSN pro výživu a zemědělství. Změna klimatu, úbytek přírodních stanovišť, škůdci, choroby a intenzivní zemědělství vedou k dramatickému poklesu populací opylujícího hmyzu. Jak jsme již zmínili, populace opylovačů v posledních letech znepokojivě poklesly. Tento trend významně ohrožuje ekosystémy, zemědělskou produktivitu i dobré životní podmínky lidí. Vzhledem k naléhavosti této otázky zahájila Evropská unie řadu iniciativ, které mají úbytek opylovačů řešit a podpořit jejich ochranu. Její reakce na krizi se přitom neomezuje na politická opatření. Zahrnuje také aktivní spolupráci s veřejností a dalšími subjekty. Například v roce 2022 shromáždila Evropská občanská iniciativa Zachraňte včely a zemědělce více než 1,1 milionu podpisů. Veřejnost tak dala jasně najevo, že opatření na ochranu opylovačů široce podporuje a také, že vítá kroky, které prosazují udržitelné zemědělské postupy. Iniciativa Zachraňte včely a zemědělce je sedmá úspěšná evropská občanská iniciativa. Vyzývá k výrazné redukci používání syntetických pesticidů a zaměřuje se na podporu zemědělců při přechodu na zemědělské postupy šetrné k přírodě. V roce 2020 přijala Evropská komise unijní strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Jedná se o dlouhodobý a komplexní plán na ochranu přírody, který má ambici zvrátit degradaci ekosystémů. V kontextu biologické rozmanitosti také Unie zavedla zvláštní politický rámec, který už prokazuje svůj přínos. Jádrem unijní politiky v oblasti biodiverzity jsou dvě směrnice. První o ochraně přírodních stanovišť a druhá o ochraně volně žijících ptáků, díky nimž vznikla síť Natura 2000, tedy největší světová síť chráněných oblastí. Parlament v souvislosti s iniciativou Evropské komise týkající se opylovačů vyzval k tomu, aby vznikl rozsáhlý akční program pro opylovače a aby se na tento účel vyčlenili dostatečné zdroje. Vyslovil se proto, aby byly do revize směrnice o udržitelném používání pesticidů zahrnuty závazné kroky, jak pesticidy v celé Unii omezit. Vyzval také komisi, aby zákaz uložený na 3 typy insekticidů ze skupiny neonikotinoidů rozšířila na celou skupinu. Přestat používat pesticidy však není nic jednoduchého. V červnu 2022 navrhla Evropská komise v rámci Zelené dohody pro Evropu nové nařízení, které mělo pesticidy omezit. Dokument se setkal s obrovským odporem ze strany výrobců pesticidů a organizací zastupujících průmyslové zemědělství. V důsledku toho byl návrh okleštěn a ani tak nakonec v listopadu 2023 nezískal v Evropském parlamentu většinovou podporu. Bude tedy na novém parlamentu a nové komisi, aby společně se všemi členskými zeměmi nalezly řešení, jak opylující hmyz zachránit. Péče o včely a ochrana biologické rozmanitosti těchto druhů má zásadní význam pro budování odolnosti zemědělských ekosystémů a přizpůsobení se změně klimatu. Bez jejich pomoci nemůžeme boj proti hladu ve světě vyhrát. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Vuoden 2023 Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon on voittanut kreikkalais-saksalais-brittiläinen yhteenliittymä. Yhteenliittymä tutki perusteellisesti Adriana-laivan haaksirikkoa, joka tapahtui Pylosin rannikolla Lounais-Kreikassa 14. kesäkuuta 2023. Onnettomuudessa kuoli yli 600 siirtolaista. He olivat lähteneet Libyasta kalastusaluksella pari päivää aiemmin.
5: Liberté d'expression.
6: Freie Meinungsäußerung.
7: Libertà d'espressione.
8: Libertà d'espressione.
9: Di la verità anche se la tua voce trema.
10: Daphne Caruana Galizia.
4: Voittaja-artikkelissa kerrotaan, miten viranomaiset käänsivät katseensa pois uppoavasta laivasta ja miten haaksirikon uhrit kuolivat Välimerellä. Tapausta tutkivat yhteistyössä kreikkalainen tutkimuslaitos Solomon, saksalainen kansalaisjärjestö Forensis, Saksan yleisradioyhtiö ARD ja brittiläinen sanomalehti The Guardian. Tutkimuksessa paljastui, että Kreikan rannikkovartiosto aiheutti toiminnallaan lähihistorian tuhoisimman siirtolaisia kuljettaneen aluksen haaksirikon. Tutkimuksessa selvisi myös, että Kreikan viranomaisten viralliset selonteot olivat epäjohdonmukaisia. Toimittajat keräsivät kertomuksia yli 20 haaksirikosta selviytyneeltä, tutustuivat oikeudenkäyntiasiakirjoihin ja keskustelivat rannikkovartioston lähteiden kanssa. Havainnoissa kerrottiin yksityiskohtaisesti, että pelastustilaisuudet jätettiin käyttämättä ja avustustarjoukset huomiotta. Eloon jääneiden todistajan lausunnoista puolestaan käy ilmi, että kalastusalus upposi lopulta siksi, että Kreikan rannikkovartiosto yritti hinata sitä. Kreikan rannikkovartiosto kiisti yrittäneensä hinata alusta. Kansalaisjärjestö Forensis rekonstruoi tuon kohtalokkaan yön tapahtumat. Tässä hyödynnettiin kalastusaluksen interaktiivista 3D-mallia, rannikkovartioston lokitietoja sekä rannikkovartioston aluksen kapteenin todistajan lausuntoja. Rekonstruoinnissa käytettiin myös lentoreittitietoja, meriliikennetietoja, satelliittikuvia ja lähellä olleilta laivoilta kuvattuja videoita. Tutkimuslaitos Solomonin edustaja Iliana Papangeli sanoi palkintoa vastaanottaessaan seuraavasti. Toivomme, että tämä palkinto auttaa tuomaan tunnustusta eloonjääneille ja niille ihmisille, jotka menettivät perheenjäsenensä ja läheisensä haaksirikossa, ja että nämä kuolemat eivät ole jääneet huomaamatta, eivätkä jää rankaisematta. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola totesi palkintoseremoniassa seuraavaa.
6: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
4: Euroopan parlamentti tukee jatkossakin Daphnen perhettä ja pysyy totuuden etsijöiden puolella, oikeudenmukaisen, riippumattoman journalismin puolella. Olemme vaatineet vastauksia, olemme perehtyneet asiaan ja laatineet lakeja. Me jatkamme lainsäädäntötyötä varmistaaksemme, että Eurooppa on alue, jossa toimittajat voivat työskennellä ilman pelkoa, häirintää, väkivaltaa ja murhia. Tämä oli kolmas kerta, kun journalismipalkinto jaettiin. Palkinto on tunnustus erinomaisesta ja perusteellisesta journalismista, joka edistää EU:n periaatteita ja arvoja. Palkinto on nimetty Daphne Caruana Galizian mukaan. Hän oli maltalainen toimittaja, bloggaaja ja korruption vastainen aktivisti, joka murhattiin vuonna 2017. Toimittaja oli tutkinut rahanpesua, sähköisen rahapelialan ja järjestäytyneen rikollisuuden välisiä yhteyksiä sekä järjestelyä, jossa sijoittajat saavat Maltan kansalaisuuden investoimalla maan talouteen. Daphne Caruana Galizia tapettiin kotinsa lähellä lokakuun puolivälissä 2017 hänen autonsa istuimen alle sijoitetulla pommilla.